Já a zůstal sám. Ona asi netuší, že něco nestuší. A že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať. Seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu.

naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne smívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa.

0: Prezident republiky odvolal dňom 15. septembra 1950 doktora Ivana Horváta.
1: Vráti sa do Senice, do advokácie?
2: Asi nie tak skoro. Včera na porade v Bratislave sa šepkalo. Pričlenili ho vraj k skupine Husák, Novomestský a ostatní kvázi buržoázni nacionalisti.
1: Pálko, a čo bude s tebou?
2: Dnes nikto nevie. A malé ryby im už hádam čas nezvýši.

Valčík Miroslava Kolstrunka mladšieho a Josefa Dofeka přes Pavlovskú dolinečku zahrala a zaspievala dýchová hudba Kamarádi. Vráťme sa k Petrom a Pavlom. Vlčovanka hrá ľudové čardáše zo Súče v úprave Pavla Stopku.

tebou možná bloudím, možná marně sním, s tebou každý večer znovu uhořím.